len poďme a byť z Big Pharma. Bon mapení. Hot 5 at 5. Hot 5 at 5. We're bitch man liet. Ich hau nicht gekommen.